Sarah Brightman, The Monteverdi Choir a Royal Philharmonic Orchestra interpretovali časť Jesus bleibt meine Freude z Bachovej kantáty Herz und Mund und Tat und Lieben, Bachwerke Verzeichnis 147 v úprave Franka Petersona. Nasleduje tokáta z 5. symfónie F-moll zo 42. opusu Charlesa Marie Widora. Hrá Ján Vladimír Michalko.

Žilinský miešaný zbor, spevácky zbor Cambiarla Musica, miešaný zbor konzervatória Žilina a symfonický orchester konzervatória Žilina interpretovali pod taktovkou Adama Sedlického skladbu Olu Jejla The Ground. Na záver prelúdia Friedrich Chopin a jeho valčík Azdur opus 42 v podaní Petra Pažického.

Peter Pažický zahral Chopinov valčík Azdur opus 42. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.